nastává největší fotbalový večer planéty. Buďte s námi pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.

0: Dobré ráno, želáme z Rádia Slovenskej 8 hodín 52 minút a je tu aj priestor pre správy z redakcie zahraničia.
1: Rádio Slovensko.
2: Grécka protiteroristická polícia zadržala 3 osoby, 2 mužov a 1 ženu v súvislosti so sériou podpaliačských útokov na domy politikov vládnej konzervatívnej strany Nová demokracia v Solúne. K incidentu došlo 1. júla, keď podpaliači zaútočili zápalnými zariadeniami na drony na domy 3 vládnych predstaviteľov. Výbuch a následný požiar v bytovom dome v Solúne viedli k umrtiu matky političky Afrodity Nestora a k zraneniu ďalších 4 osôb. Podrobnosti už nám povie naša spolupracovníčka Soňa Stamu. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Soňa, môžete teda stručne pripomenúť, čo sa 1. júla stalo?
3: Tak velmi stručně došlo ke 3 žhářským útokům, z nichž ty 2 útoky měly pouze menší materiální škody, ale právě ten jeden útok, který je označován už tady v Řecku jako teroristický, měl jako důsledek smrt matky političky Afrodity Nestora a obrovské materiální škody. Policie uvádí, že jde o 2 skupiny a právě tu o to uvádí, že tu jednu skupinu už zatkla.
2: Ako sa polícia dostala na stopu údajných páchateľov a vieme teda, o koho ide?
3: Ano, ti údajní pachatelé udělali podle policie zásadní chybu, že nepočítali s kamerami, které jsou na různých firmách nebo na ulici. Takže policie uvádí, že jde o 3 osoby, o jednu ženu 26-letou, muže 29-letého a 24-letého, kteří podle policie mají už anarchistickou minulost, patří údajně do skupiny Anarchistická akce a dokonce v roce 2022 už se účastnili různých žhářských útoků. Jen doplním, že jsou stíháni za 5 trestných činů, za pokus o vraždu, za úmyslnou vraždu, za účast v teroristické organizaci, žhářství a držení výbušnin.
0: Ako tento podpalacký útok rezonuje v grécké společnosti?
3: Většina Řeků ho odsuzuje naprosto, protože to už překračuje jakoukoliv hranici podle Řeků, jakoukoliv hranici protestu proti vládě například. Je to pro ně nepřípustné a nebezpečné i pro samotnou demokracii.
2: Do Grécka děkujeme za aktuální informace našej spolupracovníčke Soně Stamu.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Ray. Where is my husband?

hrách životných hráme dobrých zlých a každý je laureát. Hráme psou i vlkou, hrdinou i tlkou, z kterých se nám vždy chce.